Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kamenná mozaika ozdobí velké náměstí v Kroměříži. V Žítkové otevřeli nové envirocentrum zaměřené na tradiční ovocné stromy. A kroměřížský karatista Adam Rauscher přivezl z mistrovství světa 5 medailí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Velké náměstí v Kroměříži bude půl roku zdobit kamenná mozaika s názvem Louže 1 od autorky Mariky Toman-Bumbálkové. Dílo o rozměrech přibližně 140x95 cm bude umístěno přímo v dlažbě poblíž zeleného záhonu u radnice. Mozaika má kolem jdoucí zaujmout a nabídnout jim příjemné zpestření veřejného prostoru. Po 6 měsících ji z náměstí odvezou a nahradí ji jiné umělecké dílo.
0: Uherskohradišťsko.
1: V obci Žítková na Uherskohradišťsku otevřeli envirocentrum, které se zaměří na ochranu tradičních odrůd ovocných stromů. Projekt s názvem Krajinou ovocných stromů přibližuje jejich historii, význam pro krajinu i možnosti zachování starých odrůd. Součástí je také snaha uchovat místní přírodní a kulturní dědictví pro další generace.
0: Zlínsko.
1: Sportovní kluby a organizace ve Zlínském kraji budou moci už od 9. listopadu žádat o dotace na příští rok. Podpora se zaměří na sport v menších obcích, rozvoj mládežnického sportu i pořádání jednorázových akcí v první polovině roku 2027. Na 3 dotační programy kraj vyčlenil 60 milionů korun a usiluje o navýšení částky o dalších 16 milionů. Žádosti bude možné podávat do 7. prosince letošního roku. Výše podpory se bude lišit podle programu a typu projektu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mimořádného úspěchu dosáhl kroměřížský karatista Adam Rauscher na mistrovství světa v karate Goju Ryu v indickém městě Pune. Českou republiku reprezentoval v 5 kategoriích a ve všech vybojoval medaily. Získal 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Za úspěchem stojí také celoroční náročná příprava pod vedením trenéra Jindřicha Geislera. Adam Rauscher je členem nově vzniklého klubu Sport karate tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomněla staré odrůdy jablek. Jarošov má nové sportoviště pro fotbal a streetball. A házenkáři Zlína podlehli pražské Dukle.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Více než 50 starých krajových odrůd jabloní představila výstava na Jablečném dni v Kroměříži. Návštěvníci se seznámili s odrůdami typickými pro Kroměřížsko a dozvěděli se více o jejich pěstování, odolnosti a uchování. Podle odborníků jsou staré odrůdy často odolnější vůči škůdcům, chorobám a mrazu. Město se navíc snaží obnovovat ovocné sady a v okolí cyklostezky u biocentra Hráza letos díky mimořádné úrodě sklidili téměř 1,5 tuny jablek ze starých odrůd. Jablečný den nabídl také ochutnávky, tvořivé dílny a program pro děti.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Obyvatelé Jarošova v Uherském Hradišti mohou využívat nové sportoviště na sídlišti Louky. Vzniklo zde hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a samostatná hřiště pro streetball. Nové sportovní zázemí stalo 4,7 milionu korun a je určeno dětem i dospělým. Původní asfaltové hřiště město využilo k vytvoření parkovacích míst. V lokalitě jich tak přibylo celkem 40.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích dokončili třetí etapu obnovy sídliště Trávníky, tentokrát v Lidické ulici. Rekonstrukce za téměř 11 milionů korun přinesla opravené komunikace a chodníky, nové veřejné osvětlení i více zeleně. Výrazně se rozšířily také možnosti parkování. Přibylo 27 míst pro osobní auta a dalších 11 stání pro dodávky. Bezpečnost chodců zvyšuje nový vyvýšený přechod a lepší osvětlení. Část parkovacích ploch navíc umožňuje vsakování dešťové vody.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína prohráli v šestém kole nejvyšší soutěže na hřišti pražské Dukly 26-40. Domácí si vypracovali náskok už v prvním poločase, který vyhráli rozdílem 9 branek. Zlín tak po šesti odehraných kolech zůstává na 11. místě tabulky s jediným vítězstvím.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, přejeme ladit Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45 teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Jo? Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon. Ale nenechme se tím zastrašit, každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž. No, zkrátka do práce se musí, budík zazvonil, že jo, kafe do ruky ráno a jede se, to taková ta rutina. Někteří to zvládají i bez budíku, ale já si myslím, že to jsou nadlidi. No ale pokud máte pocit, že některé ty pracovní týdny trvají snad věčnost, tak jedna zajímavost pro srovnání. Žraloci jsou na zemi déle než stromy. Jejich evoluční historie sahá přes 400 milionů let, takže jako 8 hodin v práci proti jejich životu, kdy už 400 milionů let tady musí jako brázdit a určitě mají taky nějakou rutinu, že jo? Tak pokud se nám to zdá jako věčnost v té práci, tak se vůbec nedivím. No ať vám to každopádně utíká, super muzika letí k vám. No a myslete na žraloky, no. Hezký den,
2: přejeme. 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Ahoj, tady Romča. Tak, komu už někdy utekl nějaký překlep? Napíšeme zprávu, přečteme ji, odešleme a přesně v tu chvíli ho uvidíme. Ježíš Maria. A nejhorší je, že před odesláním jsme ho neviděli ani jednou. Přitom jsme tu větu četli třeba třikrát. Jak je to možné? Protože náš mozek při čtení nefunguje úplně jako korektor ve Wordu. Nejede písmeno po písmenu, pomáhá si kontextem, významem a tím, co očekáváme, že tam bude. A když přesně víme, co jsme chtěli napsat, mozek nám někdy tak trochu podstrčí právě to, co jsme zamýšleli, místo toho, co tam skutečně je. Takže napíšeme třeba úplně obyčejnou větu. Přečteme ji, všechno v pořádku, odešleme a pak najednou... Počkat, co jsem to právě odeslala? A samozřejmě, čím důležitější zpráva, tím větší šance, že si překlepu všimneme až po odeslání. Kamarádce, to nějak přežijeme. Do práce už horší. A když je to zpráva člověku, na kterém nám opravdu záleží, tak samozřejmě uděláme překlep přesně v tom nejhorším slově. Protože vesmír má smysl pro humor. A zajímavé je ještě něco. Pokud čteme cizí text, často překlep objevíme mnohem rychleji, protože nevíme, co tam autor chtěl napsat. U vlastního textu máme v hlavě původní verzi a právě ta nám může překážet. Takže někdy vlastně nečteme jen to, co je napsané. Čteme i to, co jsme chtěli napsat. A teď si můžete udělat malý pokus. Až budete příště něco důležitého posílat, přečtěte si to jednou normálně. A pak to zkuste přečíst pospátku, tedy od poslední věty k první. Najednou možná uvidíte věci, které vám při běžném čtení úplně unikly. A mimochodem, nemusíme se za překlepy vždycky stydět. Někdy právě z nich vzniknou ty nejlepší historky. Tak mě zajímá, jaký je váš nejlegendárnější překlep? Takový, který jste poslali a pak jste si řekli, tak tohle už nikdy nevysvětlím. Napište mi ho na Facebook Rádia Kroměříž. Protože některé překlepy jsou prostě jen chyba a některé už mají vlastní život. Přeji vám krásný den.
1: To se nám to hvízdá. Ranízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kamenná mozaika ozdobí velké náměstí v Kroměříži. V Žítkové otevřeli nové envirocentrum zaměřené na tradiční ovocné stromy. A kroměřížský karatista Adam Rauscher přivezl z mistrovství světa 5 medailí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Velké náměstí v Kroměříži bude půl roku zdobit kamenná mozaika s názvem Louže 1 od autorky Mariky Toman-Bumbálkové. Dílo o rozměrech přibližně 140x95 cm bude umístěno přímo v dlažbě poblíž zeleného záhonu u radnice. Mozaika má kolem jdoucí zaujmout a nabídnout jim příjemné zpestření veřejného prostoru. Po 6 měsících ji z náměstí odvezou a nahradí jiné umělecké dílo.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V obci Žítková na Uherskohradišťsku otevřeli envirocentrum, které se zaměří na ochranu tradičních odrůd ovocných stromů. Projekt s názvem Krajinou ovocných stromů přibližuje jejich historii, význam pro krajinu i možnosti zachování starých odrůd. Součástí je také snaha uchovat místní přírodní a kulturní dědictví pro další generace.
0: Zlínsko.
1: Sportovní kluby a organizace ve Zlínském kraji budou moci už od 9. listopadu žádat o dotace na příští rok. Podpora se zaměří na sport v menších obcích, rozvoj mládežnického sportu i pořádání jednorázových akcí v první polovině roku 2027. Na 3 dotační programy kraj vyčlenil 60 milionů korun a usiluje o navýšení částky o dalších 16 milionů. Žádosti bude možné podávat do 7. prosince letošního roku. Výše podpory se bude lišit podle programu a typu projektu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mimořádného úspěchu dosáhl kroměřížský karatista Adam Rauscher na mistrovství světa v karate Goju Ryu v indickém městě Pune. Českou republiku reprezentoval v 5 kategoriích a ve všech vybojoval medaily. Získal 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Za úspěchem stojí také celoroční náročná příprava pod vedením trenéra Jindřicha Geislera. Adam Rauscher je členem nově vzniklého klubu Sport karate tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Hrajeme megahity 90. let. Rádio Kroměříž.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, krásný den. Pojďme na svět techniky. Humanoidní roboti se dostali přímo k operačnímu stolu, což zní děsivě. Při preklinické experimentu pracovali se standardními laparoskopickými nástroji při odstranění žlučníku u prasat v anestézii. Zásadní upřesnění je, že roboti nerozhodovali ani neopravovali autonomně. Jejich pohyby ovládali lidé prostřednictvím teleoperačního systému. Experiment ukazuje, že humanoidní konstrukce určená původně pro obecnější úkoly může technicky fungovat i v prostředí navrženém pro člověka a používat běžné chirurgické nástroje. Studie ale sama upozorňuje na technické překážky před případným klinickým nasazením, takže výsledek nelze interpretovat jako připravenost robota operovat pacienty. Díky bohu, na to si třeba ještě pár let počkáme. Každopádně technika jde dopředu. My na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomněla staré odrůdy jablek. Jarošov má nové sportoviště pro fotbal a streetball. A házenkáři Zlína podlehli pražské Dukle.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Více než 50 starých krajových odrůd jabloní představila výstava na Jablečném dni v Kroměříži. Návštěvníci se seznámili s odrůdami typickými pro Kroměřížsko a dozvěděli se více o jejich pěstování, odolnosti a uchování. Podle odborníků jsou staré odrůdy často odolnější vůči škůdcům, chorobám a mrazu. Město se navíc snaží obnovovat ovocné sady a v okolí cyklostezky u biocentra Hráza letos díky mimořádné úrodě sklidili téměř 1,5 tuny jablek ze starých odrůd. Jablečný den nabídl také ochutnávky, tvořivé dílny a program pro děti.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Obyvatelé Jarošova v Uherském Hradišti mohou využívat nové sportoviště na sídlišti Louky. Vzniklo zde hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a samostatná hřiště pro streetball. Nové sportovní zázemí stalo 4,7 milionu korun a je určeno dětem i dospělým. Původní asfaltové hřiště město využilo k vytvoření parkovacích míst. V lokalitě jich tak přibylo celkem 40.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích dokončili třetí etapu obnovy sídliště Trávníky, tentokrát v Lidické ulici. Rekonstrukce za téměř 11 milionů korun přinesla opravené komunikace a chodníky, nové veřejné osvětlení i více zeleně. Výrazně se rozšířily také možnosti parkování. Přibylo 27 míst pro osobní auta a dalších 11 stání pro dodávky. Bezpečnost chodců zvyšuje nový vyvýšený přechod a lepší osvětlení. Část parkovacích ploch navíc umožňuje vsakování dešťové vody.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína prohráli v 6. kole nejvyšší soutěže na hřišti pražské Dukly 26-40. Domácí si vypracovali náskok už v prvním poločase, který vyhráli rozdílem 9 branek. Zlín tak po 6 odehraných kolech zůstává na 11. místě tabulky s jediným vítězstvím.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
2: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Relax a Beauty Day v Hulíně v neděli 25. října od 14 hodin. Čeká vás odpoledne plné péče, vůní, krásy a inspirace. Vyzkoušejte kosmetické a kadeřnické služby, masáže, proměnu vizáže a mnoho dalšího. Chybět nebude ani módní přehlídka a tombola. Vstup je zdarma. A pro prvních 100 návštěvnic máme malý dárek. Generálním partnerem akce je Čogan. Více informací najdete na Facebooku Relax a Beauty Day. Těšíme se na vás v neděli 25. října od 14 hodin v Městském kulturním centru v Hulíně.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Pohodový den z Rádia Kroměříž přeje Romana. Říjen se zbarvuje do růžova. Je to měsíc, který připomíná důležitost prevence rakoviny prsu, ale také ženy, které s tímto onemocněním bojují a jejich blízké. K osvětě se připojuje také Uherskohradišťská nemocnice, která připravuje na 19. října akci věnovanou prevenci rakoviny prsu. Ve Zlíně mohou lidé do konce října navštívit také výstavu Pořád jsem to já. Představuje příběhy 15 žen, které rakovinu prsu prodělaly nebo se s ní právě léčí. A právě růžový říjen je příležitostí připomenout si ještě něco důležitého. Ženy často myslí na všechny kolem sebe, na rodinu, děti, partnera i práci. Na sebe samotné jim ale někdy zbývá až poslední místo. Přitom věnovat pozornost vlastnímu zdraví není sobectví. Je to důležitá součást života. Nezapomínejme na prevenci, všímejme si změn svého těla a v případě pochybností se obraťme na zdravotníka. Rádio Kroměříž se připojuje k osvětě o prevenci rakoviny prsu a připomíná všem ženám. Nezapomínejte na sebe, protože zdraví není samozřejmost a protože i vy jste důležité.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kamenná mozaika ozdobí velké náměstí v Kroměříži. V Žítkové otevřeli nové envirocentrum zaměřené na tradiční ovocné stromy. A kroměřížský karatista Adam Rauscher přivezl z mistrovství světa 5 medailí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Velké náměstí v Kroměříži bude půl roku zdobit kamenná mozaika s názvem Louže 1 od autorky Mariky Toman-Bumbálkové. Dílo o rozměrech přibližně 140x95 cm bude umístěno přímo v dlažbě poblíž zeleného záhonu u radnice. Mozaika má kolem jdoucí zaujmout a nabídnout jim příjemné zpestření veřejného prostoru. Po 6 měsících ji z náměstí odvezou a nahradí jiné umělecké dílo.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V obci Žítková na Uherskohradišťsku otevřeli envirocentrum, které se zaměří na ochranu tradičních odrůd ovocných stromů. Projekt s názvem Krajinou ovocných stromů přibližuje jejich historii, význam pro krajinu i možnosti zachování starých odrůd. Součástí je také snaha uchovat místní přírodní a kulturní dědictví pro další generace.
0: Zlínsko.
1: Sportovní kluby a organizace ve Zlínském kraji budou moci už od 9. listopadu žádat o dotace na příští rok. Podpora se zaměří na sport v menších obcích, rozvoj mládežnického sportu i pořádání jednorázových akcí v první polovině roku 2027. Na 3 dotační programy kraj vyčlenil 60 milionů korun a usiluje o navýšení částky o dalších 16 milionů. Žádosti bude možné podávat do 7. prosince letošního roku. Výše podpory se bude lišit podle programu a typu projektu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mimořádného úspěchu dosáhl kroměřížský karatista Adam Rauscher na mistrovství světa v karate Goju Ryu v indickém městě Pune. Českou republiku reprezentoval v 5 kategoriích a ve všech vybojoval medaily. Získal 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaily. Za úspěchem stojí také celoroční náročná příprava pod vedením trenéra Jindřicha Geislera. Adam Rauscher je členem nově vzniklého klubu Sport karate tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, přejeme, ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45 sekund. Teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon. Ale nenechme se tím zastrašit, každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: I na Hradišťsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety. Záhorovice chtějí zachovat všechny železniční přejezdy a fotbalisté Zlína nestačili na pražskou Slávii.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku. O vítězství rozhodne veřejnost, která může hlasovat prostřednictvím webu ankety nebo zasláním textové zprávy, a to do 16. října. Kroměřiští hasiči byli nominováni za náročný zásah při požáru rodinného domu letos v lednu, při kterém zachraňovali člověka. V anketě už svou kategorii vyhráli v letech 2019 a 2021.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku v místních referendech odmítli rušení železničních přejezdů. Hlasovali pro zachování všech tří přejezdů v obci. Reagovali tak na záměr správy železnic jeden z přejezdů zrušit kvůli zvýšení rychlosti vlakového provozu. Výsledek referenda byl zveřejněn 10. října.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří mezi regiony, kde domácí turisté utrácejí nejvíce peněz. Podle analýzy za rok 2025 zde cestovní ruch vytvořil ekonomický přínos zhruba 23,5 miliardy korun. Domácí návštěvníci a výletníci přitom přinesli téměř 3/4 této částky. V průměru utratili 2426 korun na osobu a den, což je nejvíce ze všech krajů České republiky. K vysokým útratám přispívají například lázně v Luhačovicích, kvalitní gastronomie, kultura i možnost aktivního odpočinku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v 9. kole nejvyšší soutěže na domácím hřišti s pražskou Slávií 0-1. O jedinou branku utkání se postaral slavistický útočník už v prvním poločase. Zlín tak dál čeká na první vítězství v letošním ročníku šance ligy. Zápas na stadionu Letná sledovalo téměř 5000 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z 80. let.

Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž. No, zkrátka do práce se musí, budík zazvonil, že jo, kafe do ruky ráno a jede se, to taková ta rutina. Někteří to zvládají i bez budíku, ale já si myslím, že to jsou nadlidi. No ale pokud máte pocit, že některé ty pracovní týdny trvají snad věčnost, tak jedna zajímavost pro srovnání. Žraloci jsou na zemi déle než stromy. Jejich evoluční historie sahá přes 400 milionů let, takže jako 8 hodin v práci proti jejich životu, kdy už 400 milionů let tady musí jako brázdit a určitě mají taky nějakou rutinu, že jo? Tak pokud se nám to zdá jako věčnost v té práci, tak se vůbec nedivím. No ať vám to každopádně utíká, super muzika letí k vám. No a myslete na žraloky, no. Hezký den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Relax a Beauty Day v Hulíně v neděli 25. října od 14 hodin. Čeká vás odpoledne plné péče, vůní, krásy a inspirace. Vyzkoušejte kosmetické a kadeřnické služby, masáže, proměnu vizáže a mnoho dalšího. Chybět nebude ani módní přehlídka a tombola. Vstup je zdarma. A pro prvních 100 návštěvnic máme malý dárek. Generálním partnerem akce je Čogan. Více informací najdete na Facebooku Relax a Beauty Day. Těšíme se na vás v neděli 25. října od 14 hodin v Městském kulturním centru v Hulíně.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je na světě nejpopulárnější? Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Nejpopulárnějším nápojem je čaj. Co se týká jídla, tak nejpopulárnější je pizza. Banán je nejpopulárnějším ovocem. Když zajdeme do fast foodu, volba je jasná, je to burger. Mezi sladkostmi je nejpopulárnější čokoláda. Další kategorií jsou mazlíčci. Tady kraluje pes. Která barva na světě je nejpopulárnější? Modrá. Kam na prázdniny? Nejpopulárnější destinací je Paříž. Který druh hudby je nejpopulárnější na světě? Je to pop. Angličtina je jasnou volbou pro nejpopulárnější jazyk. Mezi květinami je jasnou volbou královna květin růže. A nejpopulárnějším svátkem na světě jsou Vánoce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Uherské Hradiště. Staré město. Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž změní dopravní režim ve třech ulicích. Uherské Hradiště má dohodnutou novou koalici. A volejbalistky Slovácké Slávie jsou zpět ve druhé lize.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od soboty 17. října bude v ulicích Smetanova, Usípek a Štěchovice platit jednosměrný provoz. Projíždět se bude pouze od ulice Generála Svobody směrem do ulice Štěchovice. Změna má zvýšit bezpečnost v okolí základní školy Usípek a zklidnit dopravu v této lokalitě. Součástí opatření je také otočení směru stávající jednosměrky u domova mládeže v úseku od Kapličky. Nové dopravní uspořádání bude zatím platit ve zkušebním režimu po dobu 7 měsíců, poté město vyhodnotí jeho účinnost.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště má jasno o budoucím vedení města. Koaliční smlouvu podepsali Hradišťáci, hnutí ANO a občanští demokraté a nezávislé osobnosti. Novým starostou by se měl stát lídr vítězných Hradišťáků Michal Dvouletý. Mezi hlavní priority nové koalice patří řešení dopravní situace, rozšíření parkovacích kapacit a lepší napojení města na dálnici D55. O novém vedení města rozhodnou zastupitelé na ustávajícím zasedání.
0: Zlínsko.
1: V Napajedlích vzniklo nové veřejné ohniště u lesoparku Kalvárie. Město ho vybudovalo na základě návrhu, který v prvním ročníku participativního rozpočtu vybrali sami obyvatelé. Ohniště nabízí také možnost grilování a doplňuje ho posezení i odpadkový koš. Jeho vybudování stálo přibližně 381 tisíc korun. Město bude zajišťovat také jeho pravidelnou údržbu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Volejbalistky Slovácké Slávie Uherské Hradiště se po několika letech vracejí do druhé ligy. V nové soutěži zatím nezůstávají pozadu a jako nováčkům se jim poměrně daří. Návrat do druholigové soutěže je pro hradišťský tým významným krokem a příležitostí poměřit síly s kvalitnějšími soupeřkami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: napíšeme třeba úplně obyčejnou větu. Přečteme ji, všechno v pořádku, odešleme a pak najednou... Počkat, co jsem to právě odeslala? A samozřejmě čím důležitější zpráva, tím větší šance, že si překlepu všimneme až po odeslání. Kamarádce, to nějak přežijeme. Do práce už horší. A když je to zpráva člověku, na kterém nám opravdu záleží, tak samozřejmě uděláme překlep přesně v tom nejhorším slově. Protože vesmír má smysl pro humor. A zajímavé je ještě něco. Pokud čteme cizí text, často překlep objevíme mnohem rychleji, protože nevíme, co tam autor chtěl napsat. U vlastního textu máme v hlavě původní verzi a právě ta nám může překážet. Takže někdy vlastně nečteme jen to, co je napsané. Čteme i to, co jsme chtěli napsat. A teď si můžete udělat malý pokus. Až budete příště něco důležitého posílat, přečtěte si to jednou normálně a pak to zkuste přečíst pospátku, tedy od poslední věty k první. Najednou možná uvidíte věci, které vám při běžném čtení úplně unikly. A mimochodem, nemusíme se za překlepy vždycky stydět. Někdy právě z nich vzniknou ty nejlepší historky. Tak mě zajímá, jaký je váš nejlegendárnější překlep? Takový, který jste poslali a pak jste si řekli, tak tohle už nikdy nevysvětlím. Napište mi ho na Facebook Rádia Kroměříž. Protože některé překlepy jsou prostě jen chyba a některé už mají vlastní život. Přeji vám krásný den.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

0: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety. Záhorovice chtějí zachovat všechny železniční přejezdy a fotbalisté Zlína nestačili na pražskou Slávii.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku. O vítězství rozhodne veřejnost, která může hlasovat prostřednictvím webu ankety nebo zasláním textové zprávy, a to do 16. října. Kroměřiští hasiči byli nominováni za náročný zásah při požáru rodinného domu letos v lednu, při kterém zachraňovali člověka. V anketě už svou kategorii vyhráli v letech 2019 a 2021.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku v místních referendech odmítli rušení železničních přejezdů. Hlasovali pro zachování všech tří přejezdů v obci. Reagovali tak na záměr správy železnic jeden z přejezdů zrušit kvůli zvýšení rychlosti vlakového provozu. Výsledek referenda byl zveřejněn 10. října.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří mezi regiony, kde domácí turisté utrácejí nejvíce peněz. Podle analýzy za rok 2025 zde cestovní ruch vytvořil ekonomický přínos zhruba 23,5 miliardy korun. Domácí návštěvníci a výletníci přitom přinesli téměř 3/4 této částky. V průměru utratili 2426 korun na osobu a den, což je nejvíce ze všech krajů České republiky. K vysokým útratám přispívají například lázně v Luhačovicích, kvalitní gastronomie, kultura i možnost aktivního odpočinku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v 9. kole nejvyšší soutěže na domácím hřišti s pražskou Slávií 0-1. O jedinou branku utkání se postaral slavistický útočník už v prvním poločase. Zlín tak dál čeká na první vítězství v letošním ročníku šance ligy. Zápas na stadionu Letná sledovalo téměř 5000 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: rytmicky fungovat i v prostředí navrženém pro člověka a používat běžné chirurgické nástroje. Studie ale sama upozorňuje na technické překážky před případným klinickým nasazením, takže výsledek nelze interpretovat jako připravenost robota operovat pacienty. Díky bohu, na to si třeba ještě pár let počkáme. Každopádně technika jde dopředu. My na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: I na Hradišťku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

Relax a Beauty Day v Hulíně v neděli 25. října od 14 hodin. Čeká vás odpoledne plné péče, vůní, krásy a inspirace. Vyzkoušejte kosmetické a kadeřnické služby, masáže, proměnu vizáže a mnoho dalšího. Chybět nebude ani módní přehlídka a tombola. Vstup je zdarma. A pro prvních 100 návštěvnic máme malý dárek. Generálním partnerem akce je Čogan. Více informací najdete na Facebooku Relax a Beauty Day. Těšíme se na vás v neděli 25. října od 14 hodin v Městském kulturním centru v Hulíně. Yeah.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Radio Kromě.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Pohodový den z Rádia Kroměříž přeje Romana. Říjen se zbarvuje do růžova. Je to měsíc, který připomíná důležitost prevence rakoviny prsu, ale také ženy, které s tímto onemocněním bojují a jejich blízké. K osvětě se připojuje také Uherskohradišťská nemocnice, která připravuje na 19. října akci věnovanou prevenci rakoviny prsu. Ve Zlíně mohou lidé do konce října navštívit také výstavu Pořád jsem to já. Představuje příběhy 15 žen, které rakovinu prsu prodělaly nebo se s ní právě léčí. A právě růžový říjen je příležitostí připomenout si ještě něco důležitého. Ženy často myslí na všechny kolem sebe, na rodinu, děti, partnera i práci. Na sebe samotné jim ale někdy zbývá až poslední místo. Přitom věnovat pozornost vlastnímu zdraví není sobectví. Je to důležitá součást života. Nezapomínejme na prevenci, všímejme si změn svého těla a v případě pochybností se obraťme na zdravotníka. Rádio Kroměříž se připojuje k osvětě o prevenci rakoviny prsu a připomíná všem ženám. Nezapomínejte na sebe, protože zdraví není samozřejmost a protože i vy jste důležité.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž. I can see you standing on it.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž změní dopravní režim ve třech ulicích. Uherské Hradiště má dohodnutou novou koalici a volejbalistky Slovácké Slávie jsou zpět ve druhé lize.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od soboty 17. října bude v ulicích Smetanova, Usípek a Štěchovice platit jednosměrný provoz. Projíždět se bude pouze od ulice Generála Svobody směrem do ulice Štěchovice. Změna má zvýšit bezpečnost v okolí základní školy Usípek a sklidnit dopravu v této lokalitě. Součástí opatření je také otočení směru stávající jednosměrky u domova mládeže v úseku od Kapličky. Nové dopravní uspořádání bude zatím platit ve zkušebním režimu po dobu 7 měsíců, poté město vyhodnotí jeho účinnost.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště má jasno o budoucím vedení města. Koaliční smlouvu podepsali Hradišťáci, Hnutí ANO a Občanští demokraté a nezávislé osobnosti. Novým starostou by se měl stát lídr vítězných Hradišťáků Michal Dvouletý. Mezi hlavní priority nové koalice patří řešení dopravní situace, rozšíření parkovacích kapacit a lepší napojení města na dálnici D55. O novém vedení města rozhodnou zastupitelé na ustávajícím zasedání.
0: Zlínsko.
1: V Napajedlích vzniklo nové veřejné ohniště u lesoparku Kalvárie. Město ho vybudovalo na základě návrhu, který v prvním ročníku participativního rozpočtu vybrali sami obyvatelé. Ohniště nabízí také možnost grilování a doplňuje ho posezení i odpadkový koš. Jeho vybudování stálo přibližně 381 tisíc korun. Město bude zajišťovat také jeho pravidelnou údržbu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Volejbalistky Slovácké Slávie Uherské Hradiště se po několika letech vracejí do druhé ligy. V nové soutěži zatím nezůstávají pozadu a jako nováčkům se jim poměrně daří. Návrat do druholigové soutěže je pro hradišťský tým významným krokem a příležitostí poměřit síly s kvalitnějšími soupeřkami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
1: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Fajn Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlku v zádech i ovci

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety. Záhorovice chtějí zachovat všechny železniční přejezdy a fotbalisté Zlína nestačili na pražskou Slávii.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku. O vítězství rozhodne veřejnost, která může hlasovat prostřednictvím webu ankety nebo zasláním textové zprávy, a to do 16. října. Kroměřiští hasiči byli nominováni za náročný zásah při požáru rodinného domu letos v lednu, při kterém zachraňovali člověka. V anketě už svou kategorii vyhráli v letech 2019 a 2021.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku v místních referendech odmítli rušení železničních přejezdů. Hlasovali pro zachování všech tří přejezdů v obci. Reagovali tak na záměr správy železnic jeden z přejezdů zrušit kvůli zvýšení rychlosti vlakového provozu. Výsledek referenda byl zveřejněn 10. října.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří mezi regiony, kde domácí turisté utrácejí nejvíce peněz. Podle analýzy za rok 2025 zde cestovní ruch vytvořil ekonomický přínos zhruba 23,5 miliardy korun. Domácí návštěvníci a výletníci přitom přinesli téměř 3/4 této částky. V průměru utratili 2426 korun na osobu a den, což je nejvíce ze všech krajů České republiky. K vysokým útratám přispívají například lázně v Luhačovicích, kvalitní gastronomie, kultura i možnost aktivního odpočinku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v 9. kole nejvyšší soutěže na domácím hřišti s pražskou Slávií 0-1. O jedinou branku utkání se postaral slavistický útočník už v prvním poločase. Zlín tak dál čeká na první vítězství v letošním ročníku šance ligy. Zápas na stadionu Letná sledovalo téměř 5000 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je na světě nejpopulárnější? Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Nejpopulárnějším nápojem je čaj. Co se týká jídla, tak nejpopulárnější je pizza. Banán je nejpopulárnějším ovocem. Když zajdeme do fast foodu, volba je jasná, je to burger. Mezi sladkostmi je nejpopulárnější čokoláda. Další kategorií jsou mazlíčci. Tady kraluje pes. Která barva na světě je nejpopulárnější? Modrá. Kam na prázdniny? Nejpopulárnější destinací je Paříž. Který druh hudby je nejpopulárnější na světě? Je to pop. Angličtina je jasnou volbou pro nejpopulárnější jazyk. Mezi květinami je jasnou volbou královna květin růže. A nejpopulárnějším svátkem na světě jsou Vánoce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž. No, zkrátka do práce se musí, budík zazvonil, že jo, kafe do ruky ráno a jede se, to taková ta rutina. Někteří to zvládají i bez budíku, ale já si myslím, že to jsou nadlidi. No ale pokud máte pocit, že některé ty pracovní týdny trvají snad věčnost, tak jedna zajímavost pro srovnání. Žraloci jsou na zemi déle než stromy. Jejich evoluční historie sahá přes 400 milionů let, takže jako 8 hodin v práci proti jejich životu, kdy už 400 milionů let tady musí jako brázdit a určitě mají taky nějakou rutinu, že jo? Tak pokud se nám to zdá jako věčnost v té práci, tak se vůbec nedivím. No ať vám to každopádně utíká, super muzika letí k vám. No a myslete na žraloky, no. Hezký den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž změní dopravní režim ve třech ulicích. Uherské Hradiště má dohodnutou novou koalici a volejbalistky Slovácké Slávie jsou zpět ve druhé lize.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od soboty 17. října bude v ulicích Smetanova, Usípek a Štěchovice platit jednosměrný provoz. Projíždět se bude pouze od ulice Generála Svobody směrem do ulice Štěchovice. Změna má zvýšit bezpečnost v okolí základní školy Usípek a zklidnit dopravu v této lokalitě. Součástí opatření je také otočení směru stávající jednosměrky u domova mládeže v úseku od Kapličky. Nové dopravní uspořádání bude zatím platit ve zkušebním režimu po dobu 7 měsíců, poté město vyhodnotí jeho účinnost.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Uherské Hradiště má jasno o budoucím vedení města. Koaliční smlouvu podepsali Hradišťáci, Hnutí ANO a Občanští demokraté a nezávislé osobnosti. Novým starostou by se měl stát lídr vítězných Hradišťáků Michal Dvouletý. Mezi hlavní priority nové koalice patří řešení dopravní situace, rozšíření parkovacích kapacit a lepší napojení města na dálnici D55. O novém vedení města rozhodnou zastupitelé na ustávajícím zasedání.
0: Zlínsko.
1: V Napajedlích vzniklo nové veřejné ohniště u lesoparku Kalvárie. Město ho vybudovalo na základě návrhu, který v prvním ročníku participativního rozpočtu vybrali sami obyvatelé. Ohniště nabízí také možnost grilování a doplňuje ho posezení i odpadkový koš. Jeho vybudování stálo přibližně 381 tisíc korun. Město bude zajišťovat také jeho pravidelnou údržbu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Volejbalistky Slovácké Slávie Uherské Hradiště se po několika letech vracejí do druhé ligy. V nové soutěži zatím nezůstávají pozadu a jako nováčkům se jim poměrně daří. Návrat do druholigové soutěže je pro hradišťský tým významným krokem a příležitostí poměřit síly s kvalitnějšími soupeřkami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Radio Kroměříž, ladíte, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné

0: sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
4: Rádio Kroměříž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Wano.
1: Rádio Kroměříž, kalendárium.
2: Pohodový den z Rádia Kroměříž přeje Romana. Říjen se zbarvuje do růžova. Je to měsíc, který připomíná důležitost prevence rakoviny prsu, ale také ženy, které s tímto onemocněním bojují a jejich blízké. K osvětě se připojuje také Uherskohradišťská nemocnice, která připravuje na 19. října akci věnovanou prevenci rakoviny prsu. Ve Zlíně mohou lidé do konce října navštívit také výstavu Pořád jsem to já. Představuje příběhy 15 žen, které rakovinu prsu prodělaly nebo se s ní právě léčí. A právě růžový říjen je příležitostí připomenout si ještě něco důležitého. Ženy často myslí na všechny kolem sebe, na rodinu, děti, partnera i práci. Na sebe samotné jim ale někdy zbývá až poslední místo. Přitom věnovat pozornost vlastnímu zdraví není sobectví. Je to důležitá součást života. Nezapomínejme na prevenci, všímejme si změn svého těla a v případě pochybností se obraťme na zdravotníka. Rádio Kroměříž se připojuje k osvětě o prevenci rakoviny prsu a připomíná všem ženám. Nezapomínejte na sebe, protože zdraví není samozřejmost a protože i vy jste důležité.
3: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
4: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety. Záhorovice chtějí zachovat všechny železniční přejezdy a fotbalisté Zlína nestačili na pražskou Slávii.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku. O vítězství rozhodne veřejnost, která může hlasovat prostřednictvím webu ankety nebo zasláním textové zprávy, a to do 16. října. Kroměřiští hasiči byli nominováni za náročný zásah při požáru rodinného domu letos v lednu, při kterém zachraňovali člověka. V anketě už svou kategorii vyhráli v letech 2019 a 2021.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku v místních referendech odmítli rušení železničních přejezdů. Hlasovali pro zachování všech tří přejezdů v obci. Reagovali tak na záměr správy železnic jeden z přejezdů zrušit kvůli zvýšení rychlosti vlakového provozu. Výsledek referenda byl zveřejněn 10. října.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří mezi regiony, kde domácí turisté utrácejí nejvíce peněz. Podle analýzy za rok 2025 zde cestovní ruch vytvořil ekonomický přínos zhruba 23,5 miliardy korun. Domácí návštěvníci a výletníci přitom přinesli téměř 3/4 této částky. V průměru utratili 2426 korun na osobu a den, což je nejvíce ze všech krajů České republiky. K vysokým útratám přispívají například lázně v Luhačovicích, kvalitní gastronomie, kultura i možnost aktivního odpočinku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v 9. kole nejvyšší soutěže na domácím hřišti s pražskou Slávií 0-1. O jedinou branku utkání se postaral slavistický útočník už v prvním poločase. Zlín tak dál čeká na první vítězství v letošním ročníku šance ligy. Zápas na stadionu Letná sledovalo téměř 5000 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Ahoj, tady Romča. Tak, komu už někdy utekl nějaký překlep? Napíšeme zprávu, přečteme ji, odešleme a přesně v tu chvíli ho uvidíme. Ježíš Maria. A nejhorší je, že před odesláním jsme ho neviděli ani jednou. Přitom jsme tu větu četli třeba třikrát. Jak je to možné? Protože náš mozek při čtení nefunguje úplně jako korektor ve Wordu. Nejede písmeno po písmenu, pomáhá si kontextem, významem a tím, co očekáváme, že tam bude. A když přesně víme, co jsme chtěli napsat, mozek nám někdy tak trochu podstrčí právě to, co jsme zamýšleli, místo toho, co tam skutečně je. Takže napíšeme třeba úplně obyčejnou větu. Přečteme ji, všechno v pořádku, odešleme a pak najednou... Počkat, co jsem to právě odeslala? A samozřejmě čím důležitější zpráva, tím větší šance, že si překlepu všimneme až po odeslání. Kamarádce, to nějak přežijeme. Do práce už horší. A když je to zpráva člověku, na kterém nám opravdu záleží, tak samozřejmě uděláme překlep přesně v tom nejhorším slově. Protože vesmír má smysl pro humor. A zajímavé je ještě něco. Pokud čteme cizí text, často překlep objevíme mnohem rychleji, protože nevíme, co tam autor chtěl napsat. U vlastního textu máme v hlavě původní verzi a právě ta nám může překážet. Takže někdy vlastně nečteme jen to, co je napsané. Čteme i to, co jsme chtěli napsat. A teď si můžete udělat malý pokus. Až budete příště něco důležitého posílat, přečtěte si to jednou normálně a pak to zkuste přečíst pospátku, tedy od poslední věty k první. Najednou možná uvidíte věci, které vám při běžném čtení úplně unikly. A mimochodem, nemusíme se za překlepy vždycky stydět. Někdy právě z nich vzniknou ty nejlepší historky. Tak mě zajímá, jaký je váš nejlegendárnější překlep? Takový, který jste poslali a pak jste si řekli, tak tohle už nikdy nevysvětlím. Napište mi ho na Facebook Rádia Kroměříž. Protože některé překlepy jsou prostě jen chyba a některé už mají vlastní život. Přeji vám krásný den.
1: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás.

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdyby kla

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio K.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž změní dopravní režim ve třech ulicích. Uherské Hradiště má dohodnutou novou koalici a volejbalistky Slovácké Slávie jsou zpět ve druhé lize.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od soboty 17. října bude v ulicích Smetanova, Usípek a Štěchovice platit jednosměrný provoz. Projíždět se bude pouze od ulice Generála Svobody směrem do ulice Štěchovice. Změna má zvýšit bezpečnost v okolí základní školy Usípek a zklidnit dopravu v této lokalitě. Součástí opatření je také otočení směru stávající jednosměrky u domova mládeže v úseku od Kapličky. Nové dopravní uspořádání bude zatím platit ve zkušebním režimu po dobu 7 měsíců, poté město vyhodnotí jeho účinnost.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště má jasno o budoucím vedení města. Koaliční smlouvu podepsali Hradišťáci, hnutí ANO a občanští demokraté a nezávislé osobnosti. Novým starostou by se měl stát lídr vítězných Hradišťáků Michal Dvouletý. Mezi hlavní priority nové koalice patří řešení dopravní situace, rozšíření parkovacích kapacit a lepší napojení města na dálnici D55. O novém vedení města rozhodnou zastupitelé na ustávajícím zasedání.
0: Zlínsko.
1: V Napajedlích vzniklo nové veřejné ohniště u lesoparku Kalvárie. Město ho vybudovalo na základě návrhu, který v prvním ročníku participativního rozpočtu vybrali sami obyvatelé. Ohniště nabízí také možnost grilování a doplňuje ho posezení i odpadkový koš. Jeho vybudování stálo přibližně 381 tisíc korun. Město bude zajišťovat také jeho pravidelnou údržbu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Volejbalistky Slovácké Slávie Uherské Hradiště se po několika letech vracejí do druhé ligy. V nové soutěži zatím nezůstávají pozadu a jako nováčkům se jim poměrně daří. Návrat do druholigové soutěže je pro hradišťský tým významným krokem a příležitostí poměřit síly s kvalitnějšími soupeřkami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den. Pojďme na svět techniky. Humanoidní roboti se dostali přímo k operačnímu stolu, což zní děsivě. Při preklinické experimentu pracovali se standardními laparoskopickými nástroji při odstranění žlučníku u prasat v anestézii. Zásadní upřesnění je, že roboti nerozhodovali ani neopravovali autonomně. Jejich pohyby ovládali lidé prostřednictvím teleoperačního systému. Experiment ukazuje, že humanoidní konstrukce určená původně pro obecnější úkoly může technicky fungovat i v prostředí navrženém pro člověka a používat běžné chirurgické nástroje. Studie ale sama upozorňuje na technické překážky před případným klinickým nasazením, takže výsledek nelze interpretovat jako připravenost robota operovat pacienty. Díky bohu, na to si třeba ještě pár let počkáme. Každopádně technika jde dopředu. My na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je na světě nejpopulárnější? Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Nejpopulárnějším nápojem je čaj. Co se týká jídla, tak nejpopulárnější je pizza. Banán je nejpopulárnějším ovocem. Když zajdeme do fast foodu, volba je jasná, je to burger. Mezi sladkostmi je nejpopulárnější čokoláda. Další kategorií jsou mazlíčci. Tady kraluje pes. Která barva na světě je nejpopulárnější? Modrá. Kam na prázdniny? Nejpopulárnější destinací je Paříž. Který druh hudby je nejpopulárnější na světě? Je to pop. Angličtina je jasnou volbou pro nejpopulárnější jazyk. Mezi květinami je jasnou volbou královna květin růže. A nejpopulárnějším svátkem na světě jsou Vánoce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety. Záhorovice chtějí zachovat všechny železniční přejezdy a fotbalisté Zlína nestačili na pražskou Slávii.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku. O vítězství rozhodne veřejnost, která může hlasovat prostřednictvím webu ankety nebo zasláním textové zprávy, a to do 16. října. Kroměřiští hasiči byli nominováni za náročný zásah při požáru rodinného domu letos v lednu, při kterém zachraňovali člověka. V anketě už svou kategorii vyhráli v letech 2019 a 2021.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku v místních referendech odmítli rušení železničních přejezdů. Hlasovali pro zachování všech tří přejezdů v obci. Reagovali tak na záměr správy železnic jeden z přejezdů zrušit kvůli zvýšení rychlosti vlakového provozu. Výsledek referenda byl zveřejněn 10. října.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří mezi regiony, kde domácí turisté utrácejí nejvíce peněz. Podle analýzy za rok 2025 zde cestovní ruch vytvořil ekonomický přínos zhruba 23,5 miliardy korun. Domácí návštěvníci a výletníci přitom přinesli téměř 3/4 této částky. V průměru utratili 2426 korun na osobu a den, což je nejvíce ze všech krajů České republiky. K vysokým útratám přispívají například lázně v Luhačovicích, kvalitní gastronomie, kultura i možnost aktivního odpočinku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v 9. kole nejvyšší soutěže na domácím hřišti s pražskou Slávií 0-1. O jedinou branku utkání se postaral slavistický útočník už v prvním poločase. Zlín tak dál čeká na první vítězství v letošním ročníku šance ligy. Zápas na stadionu Letná sledovalo téměř 5000 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Přátelé, máme tady další díl rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž. Od mikrofonu a zdraví Lupo a mým dnešním hostem je můj kamarád Marian, známý pod svým solovým projektem Marian 333. Mimochodem je to zpěvák kapely Bastard, ale my tady dneska budeme pouštět jeho solové písničky jako Marian 333. Máro, je to na tobě a teď se pozdrav s publikem rokového žvance. Čau, čau.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Radia Kroměříž a pořadu Žvanec. Ahoj.
1: Kamaráde, jsem rád, že jsi tady.
2: No, teď mi napadlo, jak jsem tady za tebou jel, víš, a byl jsem na benzínce a čipoval jsem ten benzín a zjistil jsem ty ceny, kolik stojí. Tak jsem normálně zjistil, že v dnešní době se ti vyplatí kupovat koks a začít všude běhat.
1: No, myslím, že dneska tady bude opět veselo a není to z koksu, ale z Mariana čiší vlastně takové to dobro, taková ta pozitivní nálada, což se mi na něm strašně moc líbí a lidi, co ho znají, tak ví, o čem mluvím teď. Marian je zkrátka super borec, ale teď se přeneseme k tomu, že si pustíme nějakou tu první písničku, kterou tady dnešní rokový žvanec vlastně rozjedeme, tak pojďme na to.
2: Tuhle tu hodinku bychom mohli odstartovat písničkou, která se jmenuje Co budu dělat. Je to můj nejnovější song, který jsem natočil a dokonce jsem k němu natočil videoklip, takže na který se můžete podívat na YouTube.

0: Jdeme do toho, ne?
1: Mariane, jdeme, ale můžeš tady přidat ještě nějaký ten děj té písničky.
2: Tahle ta písnička je samozřejmě o ženské a je to o ženské, kterou prostě máš rád, ale vyhodil si ji, rozešel se s ní, ale nakonec si zjistil, že vlastně ji chceš, i když je taková, jaká je.
1: A my přejeme všem příjemný poslech.
3: Je to kráva.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak, jdeme do dalšího vstupu a já se rovnou mého dnešního hosta Mariana zeptám, co znamenají ty tři trojky. Já to vím, ale posluchačům Rokového Švance bys to mohl vysvětlit.
3: 333 číslo je vlastně andělské číslo, které má pomáhat lidem, má rozdávat radost a plní přání. A protože ten Marian 333 mi ty plní přání mi splnil několik, na koncertech rozdávám radost a to se dozvíme, že dokonce i pomáhá, takže proto číslo 333.
2: To jste krásně teď vysvětlil, jasně, ty jsi takový malý Ježíšek. Ale pojďme do další písničky, kterou bys mohl uvést a říct si taky něco o ní.
3: No a písnička by mohla být další song v rytmu Modrého Portugala, co říká?
2: No já si myslím, že Modrý Portugal máme tady i v baru, že bych otevřel, ale jo, kapely z jihu vlastně vozí víno a vy kapely nebo vy muzikanti ze severu mi vozíte něco tvrdšího většinou, vy jste rázovitější kraj, ale... Vlastně je ta písnička o víně, je, že?
3: No je to o víně, ale je to zase o těch krásných ženských, jako no. Ale posluchači, jak se zaposlouchají do textu, tak pochopí vlastně.
2: Já bych ji už pustil a posluchačům Rokového Švance doporučuji otevřít si nějakou tu sklenku dobrého vína, protože ve víně se skrývá ta pravda. A my ji teď pojďme společně pochopit.

0: Tuhle písničku mám obzvláště rád, pouštím si ji v autě a Mariane, rovnou ti řeknu proč, protože jsou tam ty riffy kytaristy Standy Kubeše a mé nejoblíbenější desky Hrnaně od Jirky Schellingera. Nalili jsme si vlastně modrého Portugala, ale my pojedeme dál a pustíme si další skladbu, a která to bude a o čem je, to už opět můj dnešní host Marian 333, takže příběh téhle skladby je opravdu zajímavý.
1: Písnička Amsterdam, přesně tak, vznikla v Amsterdamu, jak jsme tam jednou s kapelou jeli hrát. Byl to docela dobrý kšeftík a šli jsme se tam podívat do jednoho nejmenovaného podniku, jo. A měli jsme tehdy ještě takovou bílou dodávku, jako. Tu jsme zaparkovali na takovém parkovišti, šli jsme do toho podniku, ten se jmenoval teda Vášky. No a když jsme odcházeli z toho podniku, tak my jsme potom tu dodávku hledali týden, než jsme ji našli, kde jsme ji zaparkovali. A tam vznikla tahle ta písnička Amsterdam, takže přesně o tomhle.
2: To možná bych tohle téma už bych přeskočil, protože to byl náročný týden, jako neskutečné. A kdo byl a v Amsterdamu, tak všichni ví, o čem mluvím. Tam máš strach si objednat i čaj.
0: No, nerozvádějme to. A pojďme si už tuhle skvělou záležitost v rytmu reggae pustit. Marian 333 a Amsterdam.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Další vstup bych rovnou zahájil tím tvým dárkem, Mariane, který už jsme vyfotili a dali na net. Tak posluchači se mohou podívat, protože tohle je tak krásná sklínka medoviny. To musíte vidět zkrátka. Mariane, ty bys to měl trošku vysvětlit.
2: Z přichutí Roka Chili, přesně tak. Je to speciální edice medovina z Roka Chili a vznikla tak, že mi jednou slečna řekla, že mám medový hlas. A tam mi to střílelo, medový hlas, mám rád medovinu, takže nápad byl okamžitě na světě a vznikla medovina Roka Chili. A možná, nevím, jestli to víte, posluchače, ale dá si pít třemi způsoby. První způsob je, jak to budeš doma ochutnávat, teda jestli ji otevřeš, tak první způsob je, ten určitě všichni znáte v zimě, že to ohřeješ, tu medovinu. Jeden způsob. Takže má jednu specifickou chuť. Druhý způsob, jak můžeš pít medovinu, je vlastně pokojová teplota, takže to má další obrovskou jinou chuť. A třetí způsob, ten je můj oblíbený, to znamená, že tu medovinu přeliješ do pedláhve, do nějakého plastu a dáš to zamrazit na mražák. Takže máš tři způsoby, jak to můžeš pít, a medovina je ještě geniální v tom, že to je jediný nápoj, který můžeš kombinovat s jakýmkoliv nápojem. Můžeš pít pivo, víno, gořálku a můžeš to prolínat a nebude ti nikdy špatně. Roka Chili medovina, ale pozor, to není všechno. Tuhletu Roka Chili medovinu, pokud si koupíš tuhletu láhev, tak tam můžeš objevíš naše písničky nebo moje písničky, a dokonce jsem tam připravil kytarovou školu mini, to znamená večer popíš medovinu a můžeš se učit hrát na kytaru. To všechno obsahuje tahle ta láhev, kterou si můžeš objednat na mém e-shopu marian333.cz.
1: Jo, tak teď jsi udělal reklamu, která se musí označit hvězdičkama, křížkama předtím, zatím, ale my vysíláme dál.
2: Takže pokud chcete někomu dát dáreček, takže víte, co máte zakoupit.
1: My to uzavřeme a jak se jmenuje další písnička, kterou si pustíme teď, Mariane?
2: Se jmenuje Blanka a tahle písnička vznikla tak, že jsem potkal jednou dívku Blanku a tam mě tak poblbla hlavu, že jsem kvůli ní šel malem vykrást banku. Naštěstí to dopadlo dobře. Jsem tady, nezavřeli mě, takže o tom je tenhle ten song.
1: Takže dopadlo to dobře, Marián má prachy a je šťastný, ale bojím se, že už příslušníci policie budou čekat u vchodu rádia Kroměříž a budou čekat, až tenhle rokový žvanec s mým hostem Mariánem 333 skončí.
2: To se dozvíte v písničce.

0: Dozněla úžasná věc mého dnešního hosta Mariana 333. Přátelé, zapamatujte si to, protože tenhle člověk, který tady je dneska mým hostem, bude jednou slavnější než Kaja Gott. No, já bych tomu moc nedal, protože máš i kytarovou školu a o tom bychom mohli teď a tady požvanit.
1: Tak vlastně málo lidí to ví, ale mě na kytaru učila moje babička, že jo? Protože moje babička milovala rock'n'roll a ona to do mě vždycky jako tnula, takže já jsem vyrůstal na Chuck Berry a tady těchto těch šílencích, co vymysleli kytarové sola, pentatoniky, a já z důvodu toho, že mě hodně kamarádů vždycky oslovoval, Maro, se jim narodili děti, nauč naše děti hrát na kytaru. A já jsem říkal, já na to nemám čas, tak první takový ten moje myšlenka, můj nápad byl, že jsem napsal revoluční kytarovou školu, knihu. A tu jsem vždycky říkal, tu si můžeš vzít, tu si můžeš koupit a tam se všechno dozvíš, co potřebuješ. Revoluční je v tom, že když si ji přečteš, jo, když si přečteš tuhletu školu, tak se naučíš třeba za měsíc, za 3 měsíce hrát na kytaru. Ty základy, písničky u táboráku, u vánočního stromečku a tak dále. No a samozřejmě dál to pokračovalo. Klukům nestačila ta kniha a říkali, to bych chtěl nějaký videokurs. No tak jsem natočil videokurs kytarové školy, který můžete si stáhnout na mých webových stránkách www.marian333.cz. Je úplně zadarmo, jo? Takže když je tam naštívíte, tam si stáhnete můj kytarový kurz a můžete začít hrát na kytaru ještě dnes. Vše potřebné je tam, co se dozvíte, jakou kytaru vybrat, jak začít, co se učit, první akordy. No a dopadlo to až tak, že jsem začal dělat kytarové kurzy, což je vlastně offline, říkám to dobře, offline, to znamená, že osobně se setkáme a já ti ukážu, jak hrát na kytaru.
0: Všichni za to berou prachy, ale Marian 333, můj dnešní host, to dělá zadarmo a vy se můžete podívat teda na ty jeho stránky, o co go.
1: No ještě nevím, jestli to mám dělat zadarmo nebo za peníze. Možná se poradím, nebo napište mi na Facebook marian333music.cz, jestli to chcete zadarmo nebo za peníze. Ne, já si myslím, že je strašně důležité, aby se vlastně ty informace kytarové předávaly, což si myslím, že tady v České republice se to moc neděje. V Americe tam si myslím, že je to úplně takový standard a proto ta úroveň hudební je někde jinde. Takže já to beru jako poslání.
0: No a naším posláním je teď poslat posluchačům rokového žvance další písničku, která to bude teď.
1: Další song, který si teda pustíme, je Bookface. Ten mám obzvlášť rád, protože tuhletu písničku jsem zařadil i do projektu se symfonickým orchestrem. Ale vy dneska uslyšíte v audio originál, ale pokud byste chtěli a zajímalo by vás to, tak na YouTube Marian 333 si můžete tenhle ten song poslechnout live video se symfonickým orchestrem, jak zní naživo.

0: teď se přeneseme trošku do těžšího tématu a dáme si písničku, která má trošku jiný rozměr, a o tom by teď opět můj dnešní host Marián 333 mohl požvanit.
1: Víš, Lupo, já si myslím, že v dnešní době se lidé strašně honí za úspěchem, za penězi, hledají nějaké štěstí někde v dáli a možná stačí na chvíličku se odstavit, podívat se kolem sebe a to štěstí třeba vidíš před sebou nebo máš ho před očima. A o tom je další song, který se jmenuje Exekutor. Je taková vážnější věc, protože v dnešní době lidé se pořádně ničím honí, ale o to nejde. Oni si půjčují půjčky na dovolenou. Na auto vlastně, které nemá, na které nemáš, půjčují si auta za 500 000 a pak to splácí a dostávají se do takového, já tomu říkám, krysího závodu. A to je potom neštěstí z toho vyskočit. A o tom je tahle ta písnička. Takže je to možná vážnější téma, ale takové k zamýšlení.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Můj dnešní host Marián 333 není jenom rocker, muzikant, ale je taky člověk s obrovským srdcem a o tom bychom mohli požvanit, protože písnička, která následuje, má opravdu hlubší význam. Tak pojď do toho, Mariáne.
2: Tak Malawi patří mezi nejchudší místo na celém světě. Je v Africe a já jsem se k téhleté písničce dostal tak, že jsem podporoval vlastně akci Večer s dobrou hvězdou, kde byli navštěvováni různí lékaři bez hranic, byli tam různí váleční reportéři a tam jsem se dozvěděl mraky zajímavých informací a zjistil jsem, že tady vlastně v té České republice se máme opravdu velmi krásně a dobře, protože jenom když otočíme kohoutek, tak máme pitnou vodu a to je něco, co ve světě vlastně neexistuje a není. A o tomhle je tahle ta písnička a možná dál bych to nerozšířoval, abyste si spíš poslechli a vychutnali si, co jsem tím chtěl říct.
1: My už popřejeme jenom příjemný poslech a Mariane, já si tě za tohle to strašně moc vážím a poselství z téhle písničky by znělo asi takhle. Máme se jak prasata v žitě, tak si toho važme.

0: Tohle si zaslouží potlesk, Mariáne, máš ode mě opravdu jedničku s hvězdičkou už předem. Úžasná věc, krásná, a myslím, že ti lidé s dobrým srdcem teď tleskají taky. Díky ti za to. Ale pojďme už opět do těch veselějších věcí a pojďme se bavit v rokovém žvanci s Mariánem 333, mým dnešním hostem, který už vybírá další písničku ze svého repertoáru.
1: No nevím, jestli veselější, protože písnička se jmenuje Láska na splátky. Takže ono, jsme zase u toho, víš, když máš ten špatný a dobrý dluh, jo? Tak vím, že mraky lidí se zamilovalo.
0: To snad každý, někdo jde do zvířátek.
1: A buď špatně, nebo dobře.
0: Někdo i několikrát za sebou.
1: I několikrát za sebou. Takže o tom je ta písnička Láska na splátky. Takže bacha, ještě jednou varování, bacha na ty dluhy. Jsou špatné a nebo dobré.
0: A já bych řekl, láska se láskou splácí s nás.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: A máme za sebou takovou tu romantičtější chvilku s mým dnešním hostem Marianem 333, ale teď si pustíme něco, co posluchače rokového žvance donutí zvednout prdelky z židlí a jít si trsnout.
3: Takže další song se jmenuje Ostří nůžů, je to písnička samozřejmě zase o lásce a já se tím musím s něčím svěřit, jo. Já mám obrovské neštěstí v lásce. Já pokaždé, když se do někoho zamiluju, jo, tak přijdu o chatu, o auto a o všechny peníze. A o tom je tahle ta písnička.

0: Jak už jsem zmínil na začátku, tak můj dnešní host Marian 333 je také zpěvákem kapely Bastard a o tom bychom se mohli pobavit vlastně, v čem je lepší být v kapele nebo nějaký solový projekt. Já už jsem skončil s kapelou a budu si hrát svoje, ale ty jsi mladý a máš dva projekty vlastně. V čem se to liší?
1: Kapela Bastard a já, to je můj nový příběh, protože jsem do kapely Bastard skočil asi před 2 roky a musím říct, že pro mě to byla obrovská výzva. Za prvé, že jsem nikdy neměl zkušenosti, jak funguje kapela. To jsem se naučil s kapelou Bastard, je to úplně něco nového. Další výzva byla, že najednou jsme tam tvořili nové písničky, které musely znít úplně jinak než Marian 333, což mě vlastně evokovalo, že to bude velké dobrodružství. A musím říct, že jsem čekal to, co jsem nečekal, ale nakonec jsem byl mile překvapen. A musím říct, že ty songy s kapelou Bastard mě velmi baví, protože je to postavené na 2 kytarách, je to postavené úplně, víc se tam zpívám a je to takový větší rock a větší rock'n'roll ze vším všudy. Myslím si, že i v té muzice to jde cítit a když si možná pustíme písničku teďka od kapely Bastard, která se jmenuje Milion, tak to myslím posluchači poznají a uslyší to. Podladěné kytary, prostě živý rock'n'roll.
0: Takže vybíráme co?
1: Bastardy a skladbu Milion.

0: Dozněla skladba Milion od kapely Bastard, kde si frontmanem, ale kde mohou posluchači rockového žvance vlastně najít Mariana 333. To bys mohl osvětlit.
1: Nejjednodušší místo, kde mě můžete najít, jsou webové stránky www.marian333.cz. Když je navštívíte, tak navštívíte můj Facebook, Instagram, dostanete se tam ke všem písničkám, dostanete se tam ke všem videoklipům, dostanete se tam ke kytarové škole, jak jsme říkali, kterou když si stáhnete, tak ji máte úplně zadarmo. A samozřejmě si tam můžete zakoupit moji rokačili medovinu. A samozřejmě, když si zakoupíte tuhletu medovinu, tak mě podpoříte v mojí tvorbě a v čímkoliv to, co dělám.
0: Posluchače Rádia Kroměříž, potažmo rokového žvance, jsme navedli na ty správné stránky, ale my teď pojďme potěšit srdíčka tvých fanoušků a pojďme jim pustit další písničku, která to bude.
1: Další písnička se jmenuje Ztracený parfém a tahle ta písnička je taková, když jsem hodně zvažoval, jakým směrem se budu udávat, jestli půjdu více do roku, do popu nebo kde se budu směřovat. Takže určitě všichni posluchači to z téhleté skladby vycítí.

parfém, co na mým dlaní voní. Ještě směšná spousta času, ještě směšná spousta hodin. Společný důvody pro rozchody, co nebolí. Fotky, parfém, mobil, vlasy, vůně, cokoliv. Ještě teď tu stojím sám a hledám místa na mapách, kde můžu sám postávat a denně tvou tvář potkávat. Jako bledé fotky ve včerejších novinách, co poštu sám sobě.

0: předtím, než se nějak rozloučíme, protože čas je neúprostný, tím Mariane musím dát obrovskou poklonu, ten standing ovation za texty, za muziku, za to, s jakým pocitem tu muziku děláš, protože já mám opět husinu a o tom ta muzika je. Ještě jsem ti nepoložil otázku vlastně, jak skládáš, jestli skládáš do muziky nebo naopak, no tak tady je ta otázka.
1: Děkuji teda moc, mi udělal, potěšil mi moje srdíčko. Já to mám tak, že písničky skládám, buď udělám první text, na to udělám hudbu, anebo naopak. Že je hudba a potom do toho jde text. Je mi to úplně vlastně jedno, vždycky podle toho systému, ale to největší tajemství je, že já vždycky každou písničku, kterou složím, tak si musím ji zahrát s kytarou. A když funguje s kytarou, tak potom jdu mezi lidi s tou kytarou, jenom zpěv a kytara, tu zahraješ mezi lidma a zjistíš, že s tím má nějakou odezvu. A až potom tu písničku jdu do studia a dělám kolem ní omáčku. To je takové moje tajemství.
0: Omáčku, to je přesně vystižený rokový žvanec, ale nám se rokový žvanec vlastně dneska chýlí ke konci, protože nám zbývá čas na poslední písničku, na to rozloučení, takže já ti, Mariane, moc děkuji, že si vážil cestu do Kroměřížského rádia a opravdu tu jedničku s hvězdičkou do rockerské žákovské knížky si zasloužíš.
1: Já děkuji samozřejmě za pozvání, bylo mi ctí tady trávit s tebou ten čas, bylo to úžasná atmosféra tady a fakt jsme pokecali o hodně zajímavých věcech, které vlastně ani do eteru nemohli jsme pustit a možná bychom se mohli rozloučit písničkou, která se jmenuje Pomáhej úsměvem a tenhle ten song vznikl, nebo není to jenom písnička, taková obyčejná písnička, je to písnička, která má za cíl vlastně pomáhat pro dobrou věc. A vznikla tak, že vlastně i když nemáš peníze nebo nemáš jak pomoci, tak můžeš pomoct úsměvem, protože úsměv má obrovskou sílu, obrovskou energii a já ti garantuju, že když se dneska nebo zítra na někoho usměješ, tak mu určitě uděláš radost a třeba mu i někdy v něčem pomůžeš.
0: Mariane, já ti mockrát děkuji za dnešní krásný rokový žvanec s tebou a ten úsměv posíláme na dobrou bezbolestnou noc všem dobrým lidem, dobré vůle a řeknu ti, když ráno v 5 hodin přijdu do práce a směju se, pískám si a mám dobrou náladu, což je každý den, tak víc lidí naseru, než potěším.
1: Mějte se krásně, dobré ráno, dobré odpoledne a dobrou noc.
0: Přátelé, čau.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety. Záhorovice chtějí zachovat všechny železniční přejezdy a fotbalisté Zlína nestačili na pražskou Slavii.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku. O vítězství rozhodne veřejnost, která může hlasovat prostřednictvím webu ankety nebo zasláním textové zprávy, a to do 16. října. Kroměřiští hasiči byli nominováni za náročný zásah při požáru rodinného domu letos v lednu, při kterém zachraňovali člověka. V anketě už svou kategorii vyhráli v letech 2019 a 2021.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku v místních referendech odmítli rušení železničních přejezdů. Hlasovali pro zachování všech tří přejezdů v obci. Reagovali tak na záměr správy železnic jeden z přejezdů zrušit kvůli zvýšení rychlosti vlakového provozu. Výsledek referenda byl zveřejněn 10. října.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří mezi regiony, kde domácí turisté utrácejí nejvíce peněz. Podle analýzy za rok 2025 zde cestovní ruch vytvořil ekonomický přínos zhruba 23,5 miliardy korun. Domácí návštěvníci a výletníci přitom přinesli téměř 3/4 této částky. V průměru utratili 2426 korun na osobu a den, což je nejvíce ze všech krajů České republiky. K vysokým útratám přispívají například lázně v Luhačovicích, kvalitní gastronomie, kultura i možnost aktivního odpočinku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v 9. kole nejvyšší soutěže na domácím hřišti s pražskou Slavií 0-1. O jedinou branku utkání se postaral slavistický útočník už v prvním poločase. Zlín tak dál čeká na první vítězství v letošním ročníku šance ligy. Zápas na stadionu Letná sledovalo téměř 5000 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž změní dopravní režim ve třech ulicích. Uherské Hradiště má dohodnutou novou koalici. A volejbalistky Slovácké Slávie jsou zpět ve druhé lize.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od soboty 17. října bude v ulicích Smetanova, Usípek a Štěchovice platit jednosměrný provoz. Projíždět se bude pouze od ulice Generála Svobody směrem do ulice Štěchovice. Změna má zvýšit bezpečnost v okolí základní školy Usípek a zklidnit dopravu v této lokalitě. Součástí opatření je také otočení směru stávající jednosměrky u domova mládeže v úseku od Kapličky. Nové dopravní uspořádání bude zatím platit ve zkušebním režimu po dobu 7 měsíců, poté město vyhodnotí jeho účinnost.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště má jasno o budoucím vedení města. Koaliční smlouvu podepsali Hradišťáci, hnutí ANO a občanští demokraté a nezávislé osobnosti. Novým starostou by se měl stát lídr vítězných Hradišťáků Michal Dvouletý. Mezi hlavní priority nové koalice patří řešení dopravní situace, rozšíření parkovacích kapacit a lepší napojení města na dálnici D55. O novém vedení města rozhodnou zastupitelé na ustávajícím zasedání.
0: Zlínsko.
1: V Napajedlích vzniklo nové veřejné ohniště u lesoparku Kalvárie. Město ho vybudovalo na základě návrhu, který v prvním ročníku participativního rozpočtu vybrali sami obyvatelé. Ohniště nabízí také možnost grilování a doplňuje ho posezení i odpadkový koš. Jeho vybudování stálo přibližně 381 tisíc korun. Město bude zajišťovat také jeho pravidelnou údržbu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Volejbalistky Slovácké Slávie Uherské Hradiště se po několika letech vracejí do druhé ligy. V nové soutěži zatím nezůstávají pozadu a jako nováčkům se jim poměrně daří. Návrat do druholigové soutěže je pro hradišťský tým významným krokem a příležitostí poměřit síly s kvalitnějšími soupeřkami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Ahoj, tady Romča. Tak, komu už někdy utekl nějaký překlep? Napíšeme zprávu, přečteme ji, odešleme a přesně v tu chvíli ho uvidíme. Ježíš Maria. A nejhorší je, že před odesláním jsme ho neviděli ani jednou. Přitom jsme tu větu četli třeba třikrát. Jak je to možné? Protože náš mozek při čtení nefunguje úplně jako korektor ve Wordu. Nejede písmeno po písmenu, pomáhá si kontextem, významem a tím, co očekáváme, že tam bude. A když přesně víme, co jsme chtěli napsat, mozek nám někdy tak trochu podstrčí právě to, co jsme zamýšleli, místo toho, co tam skutečně je. Takže napíšeme třeba úplně obyčejnou větu. Přečteme ji, všechno v pořádku, odešleme a pak najednou... Počkat, co jsem to právě odeslala? A samozřejmě čím důležitější zpráva, tím větší šance, že si překlepu všimneme až po odeslání. Kamarádce, to nějak přežijeme. Do práce už horší. A když je to zpráva člověku, na kterém nám opravdu záleží, tak samozřejmě uděláme překlep přesně v tom nejhorším slově. Protože vesmír má smysl pro humor. A zajímavé je ještě něco. Pokud čteme cizí text, často překlep objevíme mnohem rychleji, protože nevíme, co tam autor chtěl napsat. U vlastního textu máme v hlavě původní verzi a právě ta nám může překážet. Takže někdy vlastně nečteme jen to, co je napsané. Čteme i to, co jsme chtěli napsat. A teď si můžete udělat malý pokus. Až budete příště něco důležitého posílat, přečtěte si to jednou normálně. A pak to zkuste přečíst pospátku, tedy od poslední věty k první. Najednou možná uvidíte věci, které vám při běžném čtení úplně unikly. A mimochodem, nemusíme se za překlepy vždycky stydět. Někdy právě z nich vzniknou ty nejlepší historky. Tak mě zajímá, jaký je váš nejlegendárnější překlep? Takový, který jste poslali a pak jste si řekli, tak tohle už nikdy nevysvětlím. Napište mi ho na Facebook Rádia Kroměříž. Protože některé překlepy jsou prostě jen chyba a některé už mají vlastní život. Přeji vám krásný den.
1: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single Pop.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety. Záhorovice chtějí zachovat všechny železniční přejezdy a fotbalisté Zlína nestačili na pražskou Slávii.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku. O vítězství rozhodne veřejnost, která může hlasovat prostřednictvím webu ankety nebo zasláním textové zprávy, a to do 16. října. Kroměřiští hasiči byli nominováni za náročný zásah při požáru rodinného domu letos v lednu, při kterém zachraňovali člověka. V anketě už svou kategorii vyhráli v letech 2019 a 2021.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku v místních referendech odmítli rušení železničních přejezdů. Hlasovali pro zachování všech tří přejezdů v obci. Reagovali tak na záměr správy železnic jeden z přejezdů zrušit kvůli zvýšení rychlosti vlakového provozu. Výsledek referenda byl zveřejněn 10. října.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří mezi regiony, kde domácí turisté utrácejí nejvíce peněz. Podle analýzy za rok 2025 zde cestovní ruch vytvořil ekonomický přínos zhruba 23,5 miliardy korun. Domácí návštěvníci a výletníci přitom přinesli téměř 3/4 této částky. V průměru utratili 2426 korun na osobu a den, což je nejvíce ze všech krajů České republiky. K vysokým útratám přispívají například lázně v Luhačovicích, kvalitní gastronomie, kultura i možnost aktivního odpočinku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v 9. kole nejvyšší soutěže na domácím hřišti s pražskou Slávií 0-1. O jedinou branku utkání se postaral slavistický útočník už v prvním poločase. Zlín tak dál čeká na první vítězství v letošním ročníku šance ligy. Zápas na stadionu Letná sledovalo téměř 5000 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: But you're just a boy.
1: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je na světě nejpopulárnější? Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Nejpopulárnějším nápojem je čaj. Co se týká jídla, tak nejpopulárnější je pizza. Banán je nejpopulárnějším ovocem. Když zajdeme do fast foodu, volba je jasná, je to burger. Mezi sladkostmi nejpopulárnější čokoláda. Další kategorií jsou mazlíčci. Tady kraluje pes. Která barva na světě je nejpopulárnější? Modrá. Kam na prázdniny? Nejpopulárnější destinací je Paříž. Který druh hudby je nejpopulárnější na světě? Je to pop. Angličtina je jasnou volbou pro nejpopulárnější jazyk. Mezi květinami je jasnou volbou královna květin růže. A nejpopulárnějším svátkem na světě jsou Vánoce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž změní dopravní režim ve třech ulicích. Uherské Hradiště má dohodnutou novou koalici. A volejbalistky Slovácké Slávie jsou zpět ve druhé lize.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od soboty 17. října bude v ulicích Smetanova, Usípek a Štěchovice platit jednosměrný provoz. Projíždět se bude pouze od ulice Generála Svobody směrem do ulice Štěchovice. Změna má zvýšit bezpečnost v okolí základní školy Usípek a zklidnit dopravu v této lokalitě. Součástí opatření je také otočení směru stávající jednosměrky u domova mládeže v úseku od Kapličky. Nové dopravní uspořádání bude zatím platit ve zkušebním režimu po dobu 7 měsíců, poté město vyhodnotí jeho účinnost.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště má jasno o budoucím vedení města. Koaliční smlouvu podepsali Hradišťáci, hnutí ANO a občanští demokraté a nezávislé osobnosti. Novým starostou by se měl stát lídr vítězných Hradišťáků Michal Dvouletý. Mezi hlavní priority nové koalice patří řešení dopravní situace, rozšíření parkovacích kapacit a lepší napojení města na dálnici D55. O novém vedení města rozhodnou zastupitelé na ustávajícím zasedání.
0: Zlínsko.
1: V Napajedlích vzniklo nové veřejné ohniště u lesoparku Kalvárie. Město ho vybudovalo na základě návrhu, který v prvním ročníku participativního rozpočtu vybrali sami obyvatelé. Ohniště nabízí také možnost grilování a doplňuje ho posezení i odpadkový koš. Jeho vybudování stálo přibližně 381 tisíc korun. Město bude zajišťovat také jeho pravidelnou údržbu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Volejbalistky Slovácké Slávie Uherské Hradiště se po několika letech vracejí do druhé ligy. V nové soutěži zatím nezůstávají pozadu a jako nováčkům se jim poměrně daří. Návrat do druholigové soutěže je pro hradišťský tým významným krokem a příležitostí poměřit síly s kvalitnějšími soupeřkami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety. Záhorovice chtějí zachovat všechny železniční přejezdy a fotbalisté Zlína nestačili na pražskou Slávii.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku. O vítězství rozhodne veřejnost, která může hlasovat prostřednictvím webu ankety nebo zasláním textové zprávy, a to do 16. října. Kroměřiští hasiči byli nominováni za náročný zásah při požáru rodinného domu letos v lednu, při kterém zachraňovali člověka. V anketě už svou kategorii vyhráli v letech 2019 a 2021.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku v místních referendech odmítli rušení železničních přejezdů. Hlasovali pro zachování všech tří přejezdů v obci. Reagovali tak na záměr správy železnic jeden z přejezdů zrušit kvůli zvýšení rychlosti vlakového provozu. Výsledek referenda byl zveřejněn 10. října.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří mezi regiony, kde domácí turisté utrácejí nejvíce peněz. Podle analýzy za rok 2025 zde cestovní ruch vytvořil ekonomický přínos zhruba 23,5 miliardy korun. Domácí návštěvníci a výletníci přitom přinesli téměř 3/4 této částky. V průměru utratili 2426 korun na osobu a den, což je nejvíce ze všech krajů České republiky. K vysokým útratám přispívají například lázně v Luhačovicích, kvalitní gastronomie, kultura i možnost aktivního odpočinku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v 9. kole nejvyšší soutěže na domácím hřišti s pražskou Slávií 0-1. O jedinou branku utkání se postaral slavistický útočník už v prvním poločase. Zlín tak dál čeká na první vítězství v letošním ročníku šance ligy. Zápas na stadionu Letná sledovalo téměř 5000 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blí.